děkuju za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš zeměra, rozhodčitě. Dokázal jsem to. A co?

pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají.

dále pomalejší, vsákne do peřin. Znovu ruku k jídnům, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, vsákne do peřin. Znovu ruku k jídnům, co u mých nohou leží, pak jsou vykročí.